ty miluješ 80-ky a 90-ky, my ti ich hráme. Internetové fanrádio 80. a 90. V apke a na webe fanrádia.